Snažil jsem se v těchto chvílích, v těchto dnech napsat nějakou píseň pro vás, ale pan Kohout to přede mnou řekl správně. Vypíšete píseň, kterou bych nedokázal hodit na papír. Podařilo se mi jediné, napsat refrén. Tak alespoň tento refrén před dvou dnů zní takto. Ne, ne, ne, ovce je ovce a vlk je vlk. Ne, ne, ne, křivá je vrba a rovný je smrk.